0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Německo se nehodlá vněšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Rusko se chystá ukončit válku. Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky, varuje ukrajinský prezident Zelenský ve večerním projevu. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou v úterý ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky. A v úterý bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost, lokální přehánky čekejme hlavně v Čechách a nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Rychlý obrat počasí zažili lidé nejen na jižní Moravě. Teplý den vystřídala bouřka se silným krupobytím. Bouře zasáhla v podvečer Hodonínsko. Před bouřkami varoval Český hydrometeorologický ústav. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Tripartita nemá shodu ani na důchodech náročných profesí. Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého týdne pozřeli dezinfekci, dostali se do přímého ohrožení života. Ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice. Jeden z nich zemřel, píše iDnes.cz. Posledních 28 lidí a večer opustilo loď Hondius, kterou zasáhl hantavirus. Ukázali záběry televize v Tenerife. A fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na čtvrté Ústí nad Labem mají 4-bodový náskok. V úterý bude velká oblačnost a teploty mezi 7 až 12 stupni.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Německo se nehodlá vněšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Rusko se chystá ukončit válku. Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky, varuje ukrajinský prezident Zelenský ve večerním projevu. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou v úterý ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky. A v úterý bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost, lokální přehánky čekejme hlavně v Čechách a nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Rychlý obrat počasí zažili lidé nejen na jižní Moravě. Teplý den vystřídala bouřka se silným krupobytím. Bouře zasáhla v podvečer Hodonínsko. Před bouřkami varoval Český hydrometeorologický ústav. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Tripartita nemá shodu ani na důchodech náročných profesí. Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého týdne podřeli dezinfekci, dostali se do přímého ohrožení života. Ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice. Jeden z nich zemřel, píše iDnes.cz. Posledních 28 lidí a večer opustilo loď Hondius, kterou zasáhl Hantavirus. Ukázali záběry televize v Tenerife. A fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na čtvrté Ústí nad Labem mají 4-bodový náskok. V úterý bude velká oblačnost a teploty mezi 7 až 12 stupni.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Německo se nehodlá vněšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Rusko se chystá ukončit válku. Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky, varuje ukrajinský prezident Zelenský ve večerním projevu. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slavii budou v úterý ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenčtí by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky. A v úterý bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost, lokální přehánky čekejme hlavně v Čechách a nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: Znáš mě líp než celý svět. Myslím, o jdeš na spaměť. Beze slov víš, co chci říct. Samotník

0: vyzkoušet.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně

0: zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.

0: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
1: Radio Bonton.

0: Lovče odměn, poslouchej. V galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: německé kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Bonton zprávy.
2: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Německo se nehodlá vněšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Rusko se chystá ukončit válku. Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky, varuje ukrajinský prezident Zelenský ve večerním projevu. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou v úterý ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky. A v úterý bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost, lokální přehánky čekejme hlavně v Čechách a nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio.

0: že si nie si.
1: Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
2: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: 8 hodin, vy máte naladěnou tu správnou stanici Radio Bonton. Za chvíli odstartujeme ranní vysílání, kde si poslechnete božského Karla Gotta.
1: Ty jsi pro mě ta pravá, a já tvůj muž. Když
0: bude tu i melodie ze seriálu Pojišťovna štěstí. Samozřejmě Peťa Kolářů, Leona Machálková a taky skupina Status Quo.
2: Radio Bonton, počasí.
0: No i přesto, že meteorologové předpovídají, že v úterý bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháníkami ve vyšších polohách i s přeháníkami sněhovými a s teplotami 7 až 12 stupňů, v tuto chvíli máme v Praze na Hagiboru polojasno se sluncem a 8 stupni Celsia.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, díky, že spolu startujeme ranní Bonton. Dnes je Mezinárodní den profesionálních řidičů, šoférů, kamionáků, teráků, tramvajáků, autobusáků, taxikářů a dalších, kteří se živí tím, že točí tím kolečkem nebo že kočírují nějaké přibližovadlo. Přátelé, vy konkrétně teď máte můj obdiv, zejména řidiči kamionů, autobusů a tramvají. Jedni mají na kontě šílené dálky, to chce trpělivost. Ti druzí zase musí mít s dopravou v takové Praze i jiných městech železné nervy a především s těmi, které přepravují. No, v dalším vysílání vaší oblíbené stanice se mrkneme třeba do kultovního filmu Pulp Fiction a to samozřejmě není všechno. Muzika, muzika, muzika především. Třeba takový Bonnie a Sunny. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
2: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Chodí ulicí i 16 minut po 8 hodině. Vy posloucháte Ranní bonton, s vámi Milan, přející vám krásné, dobré, úžasné, fantastické ráno. No a jak si lidstvo vedlo tehdy, když byl v kalendáři 12. květen? V roce 1743 Marie Terezie byla v Praze korunována českou královnou. V roce 1905 v Praze taktéž ukončila provoz koně spřežná tramvaj na úseku z Křížovnice na Malostranské náměstí. Kdyby to tam jezdilo dneska, to by bylo zajímavé, co? V roce 1994 se odehrála premiéra černé gangsterky Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina na festivalu v Cannes. Film tam vyhrál hlavní cenu Zlatá palma, no a dneska je to kult. Dneska je to taky 206 let, kdy se narodil Josef Mánes, malíř, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu. Je zajímavé to, že zemřel v pouhých 51 letech na následky duševní choroby. Inu, takový je život. Dnes by se dožil 93 let kapelník a muzikant Ivo Pavlík. Jeho první manželkou byla Věra Špinarová, poté byl 25 let sezdán se zpěvačkou Heidi Janku. Kytarista a skladatel Ivan Král by byl dneska 78 letý. Jako jeden z mála českých muzikantů se prosadil ve světové pop music, mimo jiné hrál s Petty Smith nebo Iggy Popem, anebo kapelou Blondie. Skupině Lucie produkoval album Černé kočky mokré žáby, nebo Černý kočky mokrý žáby, a deska byla vyhrášena albem 20letí. No a závěrem, 48 svíček na dortu má Vladko Dobrovodský, dvojitý vítěz reality show Vyvolení, kde si přišel na celkem 16 milionů korun. No, nějaký čas potom žil v zahraničí. Jak se má Vladko v současnosti? Není známo. Tipnul bych, že si asi hodně užívá.
1: Hezký den s rádiem Bonton.

0: Bobby McFerrin ve vysílání ranního bontonu. Tak my ho známe jako zpěváka, ale méně známé je to, že vynikajícím klavíristou a taky fantastickým dirigentem. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. 22 minut po 8 hodině v ranním bontonu. No, není nad to mít dobrou náladu, buďme happy, jak se říká, samozřejmě. No, především je dobré taky k té dobré náladě mít nějaký dobrý důvod. A je to tady svátek, má Pankrác, tak tedy jméno je řeckého původu, vykládá se jako všemocný. Dneska se téměř nepoužívá, neznám osobně žádného Pankráce, z toho vyplývá, že četnost je velmi nízká. Máme u nás v republice zhruba asi 7 pouhých nositelů tohoto jména, což jaksi dokládá to, že na žebříčku popularity men je na 4381. místě. No, podle lidových pranostik vede Pankrác 3členou skupinu pověstných zmrzlíků. Dále pojďme se podívat na ty naše miláčky, co bychom si bez nich počali. No, teď manželky prominou, Anděla a Heidi. Tak, tyhle ty slečny jsou dnes na titulce kalendáře kočičích mazlíčků. No a co se týče těch štěkajících, tady je dneska šéfem pesoň jménem Buddy. Takže samozřejmě kostička, kapsička, podrbání za ouškem. No a vůbec těm pankrácům, jestli nás posloucháte, tak já vám přeju všecko nejlepší, stejně tak jako andělkám, hajdinkám a badíkům.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Lucka Vondráčková, Růže v 8 hodin 33 minut v raním bontonu. Za chvíli třeba Belinda Carlisle anebo Petr Kolář s Leonou Machálkovou, ale taky se budeme věnovat tomu, že dnes se průměrně dožíváme 80letého věku. No přátelé, nebylo to tak vždycky, konkretizovat budu za pár minut. Teď ale zprávy s Luckou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví, se kterou po nedohraném sobotním derby se Spartou zahájila řízení. Slaví hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne v pravé poledne, může tresty i zkombinovat. Prezidenti Slovenska, Česká, Rakouska se dnes schází v Bratislavě a budou jednat o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. Úřad práce dnes zveřejní informace o dubnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných opět snížil, a to na 4,8% z březnových 5%. Podle nich k tomu přispěly hlavně sezónní práce ve stavebnictví a zemědělství. Martin Nečas pomohl dnes v noci ve druhém kole play-off NHL dvěma přihrávkami k výhře hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche tak vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále v západní konferenci je dělí jediné vítězství. Dnes bude převládat proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Výjimečně se objeví i bouřky. V polohách nad 800 metrů se mohou objevit sněhové přehánky. Teploty zůstanou mezi 7 a 12 stupni, jen na jihu Moravy může být až 14 stupňů.

Posloucháte Ranní Bonton, 8 hodin 42 minut. Milan Fiala s vámi až do té desáté, ale to tak trošku předbíhám. Za chvíli z muziky, třeba Olympici a Želva, bude tu Meky Žbirka a další muzika, kterou ještě stihneme. Každopádně pojďme se podívat na to, jak jsme na tom s žitím. Průměrný lidský věk v průběhu staletí neustále roste, ve vyspělých zemích je to teď kolem 80 let. Ve středověku si však o vysokém žití mohli přátelé nechat jenom zdát. Lidé se dožívali průměrně jen kolem 32 let, slyšíte dobře. No, možná právě proto už tehdy byl tak populární elixír mládí. Byl hledaný po stovky let, no a my ale víme, že ten v tom pravém smyslu slova neexistuje. Ovšem, stačí se podívat, přátelé, na weby, na net, prostě na internet a vypadne jich tam na vás milion elixírů mládí, od těch průmyslově vyráběných elixírů až po ty, které si můžete uvařit doma ve svých baňkách a křivulích, tak jak to dělal magister Kelly. Tak já vám držím palce, ať vám to vyjde.

0: Rádio Bonton počasí.
1: Tak pojďme se podívat na to, jak je to s tím počasím. Oblačno s přeháňkami, leckde i přeháňky sněhové. Teploměr by nám přes den měl ukázat maximálně 12 stupňů Celsia. Pokud se ptáte na to, jak bude zítra, no ráno pozor, bude mrznout, bude kolem nuly, ale přes den zítra oblačno s teplotami 10 až 15 stupňů Celsia. No a pojďme se podívat, co uslyšíme za muziku po té 9. hodině. Ano, dáme si zlatou slavici Evu Farnou a její píseň Všechno nebo nic. Budou tu i jeleni. A nebo král popu Michael Jackson.
0: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
1: No a jak bude vypadat druhá 60-minutovka ranního Bontonu? Na horách to, přátelé, vypadá na lyže. No a jestli ne, tedy na ty prkínka, tedy sáňky, to budou určitě. Jestli nevěříte, dejte si za chvíli pravidelnou rozpravu o počasí s meteoroložkou Dagmar Honcovou. Se mnou muzika, Ricky Poveri, kdo by je neměl rád, Mama Maria, právě teď, krásné ráno.
0: Do nového dne s dobrou náladou, na rádiu Bonton.

0: Tak jak pak se máte, posluchačky a posluchači Rádia Bonton, takhle 9 minut po 9. hodině v úterý. Já věřím, že jste na tom co nejlépe a pokud to tak není, tak vám to přeju. No, za chvíli si dáme třeba Culture Clapa nebo Katarínu Knechtovou, nicméně dneska se to tady hemží mezinárodními dny. Je tady Den profesionálních řidičů, to už jsme tak trošku probírali. Dále tu máme Mezinárodní den zdraví rostlin. Ano, samozřejmě i rostliny chtějí a mají právo přežít. Ovšem, pak je tu Mezinárodní den ošetřovatelek a sestřiček. No to jsou ti andělé, kteří nás, když v nemocnici potřebujeme, obletují a udělají nám to, co nám na očích vidí. Jak se pravdivě říká, tohle to není zaměstnání, to je prostě poslání, mnohdy bohužel finančně podhodnoceno, jak se říká. No tak tedy, sestřičky drahé, všem sestřičkám vám přeju minimálně 13. a taky třeba 14. plat. A osobně musím poděkovat sestřičkám andělům, které mě před rokem na jipce kladenské chirurgie uvedly tak nějak do provozu schopného stavu. Díky moc a všem těmto andělům posílám další muziku z Bontonu. Krásný den.
1: Radio Bonton.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno. Ochlazení, to je odtud běží, velmi výrazné ochlazení. Na území Česka totiž proniká studený vzduch od severozápadu. Sice máme zalito, ale v horských oblastech dnes budou vypadávat i srážky smíšené nebo také sněhové. A v Krkonoších může napadnout až 8 cm sněhu. Mimochodem, deštníky a pláštěnky i v nižších nadmorských výškách rozhodně všude sebou. Převláda dneska bude proměnlivá, převážně velká oblačnost s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví jen mezi 9 až 13. Naši pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr. První z ledových mužů je tak tady.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.

0: It's only rock and roll, jak se říká. 9 hodin 29 minut vy posloucháte Rádio Ponton. No a když to vezmeme kolem a kolem, přátelé, je nejvyšší čas taky mimo jiné hubnout do plavek. Léto už je tady za pár dnů, i když to počasí, no, zdá se vám, že i přesto, že málo jíte, tak nehubnete? No tak v tomhle vám poradím. Jsem dietář, odborník, tedy dejte mi na to pár minut. Dáme si třeba Krištofa a nebo Roberta Palmera. Budou to taky nejnovější zprávy s Luckou a pak na to vlétneme, jak se říká.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké dopoledne. V seznamu na jmenování nových velvyslanců, které navrhl ještě předchozí kabinet premiéra Fialy, změnila nová vláda premiéra Babiše 4 jména. Dnes to uvedl prezident Petr Pavel, který jmenování diplomatů stvrzuje. Podle něj na tom panovala mezi oběma schoda. Ve francouzském Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou bude do 23. května bojovat 21 filmů. Na závěr festivalu převezme čestnou zlatou palmu americká herečka, zpěvačka Barbara Streisandová. Vídeň dnes hostí první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se o 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Rozhodující pátý semifinálový zápas za zámořské ligy hokejistek mezi Minnesotou a Montrealem byl odložen kvůli nemoci, která ohrožovala bezpečnost hráček. Podle vedení soutěže se ale nakonec podezření na nákazu hantavirem nepotvrdilo a duel, ve kterém budou o postup do finále usilovat i Klára Himlárová v dresu dvojnásobných šampionek z Minnesoty a Natálie Mlínková s Montrealem, se odehraje dnes. Dneska bude převládat proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou četnější v Čechách. Výjimečně hrozí i bouřky. Ve vyšších polohách se mohou objevit srážky sněhové. Teploty do 12 stupňů, na jihu Moravy až kolem 14.

0: Michael Jackson, Black or White, 9 hodin 42 minuty, ranní Vonton ještě stále se drží. No ne, Subi, nechte, ještě máme, ještě máme skoro 20 minut, 18 minut, než mě tady vystřídá kolega Milan Bílek a písničky na přání. Každopádně do té doby stihneme třeba skupinu No Name, Marcelu Holanovou nebo Catherine and the Waves, to je krásný rock and roll, Walking on Sunshine, ale my jsme nakousli před malou chviličkou to, že nejvyšší čas zhubnout do plavek je právě teď, ale proč nehubnu, když málo jím? No, nehubnete, když málo jíte, protože vaše tělo pravděpodobně přešlo do úsporného režimu. Při extrémně nízkém příjmu kalorií metabolismus prostě zpomalí, začne šetřit energii a spalovat svaly místo tuků. No a to není rozhodně dobře. Co dělat? No, místo drastického omezování jídla se zaměřte na kvalitu stravy a především zvyšte příjem bílkovin, to znamená maso, zelenina a taky neopomínejte vlákninu. No a samozřejmě se neváhejte poradit s odborníkem či trenérem ve fitku, tak ať vám to vyjde.
1: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Iveta Bartošová, no láska, láska je věc kouzelná, ale taky láska je věc záludná. O tom bychom si mohli, myslím, vyprávět romány, psát a tak dál a tak dál. Každopádně, přátelé, tohle to byla poslední píseň ode mě, Milan Fiala se s vámi loučí, popřeju vám krásný zbytek toho dnešního dne. Nezoufejte, že to počasí je takové, jaké je. Teď zrovna jsme to tady probírali s kolegou Milánkem Bílkem.
1: Ano, přeji dobrý den.
0: Čau.
1: Takhle, já jsem přijel na Fichtlu, takže když mi někdo vypráví o tom, že šel do práce pěšky a je zima, tak já o té zimě vím trošku víc.
0: No, vidíš to.
1: Já jsem jel. No.
0: Vidíš to. A je, teď jsem si vzpomněl, viděl jsem krásného originálního pařeza Fichtla, toho úplně prvního jednosedadlového. Teďka jsem byl na víkendě a tam byl sraz těch historických vozidel, aut, ale i motocyklů a přijel na něm takový pán, že jsem ho obdivoval, že vůbec se na tom přijel a že vůbec se na tom udržel. A to je taková hračka krásná.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano, ale já jsem nepřijel na Fichtlu, já všem jako...
0: Já vím.
1: Říkám Fichtl.
0: Jasně.
1: Ale to já přijel na jako hezkým stroji docela, ale zima je. Milane, moc děkujeme.
0: Budu se těšit zítra. Díky, čau.
2: Rádio Bonton a Milan Bílek.
1: Hezké dopoledne vám přeji, za chvilku 10. hodina, my startujeme společně písničky na přání. Tak první ze zmrzlých je tady, vy na to reagujete. Dobrý den, zdravím Bonton, zahrajte všem pro dobrou náladu. Zmrzlíci sice zlobí nás to, ale nerozhodí, díky Zdeňka. A co si dáme na začátek a co bude dál, to je samozřejmě na vás, ale tady víme, tady je to Petr Rezek. A jsi v úterních písničkách na přání na Bontonu. Tak hezké dopoledne.

proměna, to byl Xindl X na Bontonu. Písničky na přání se roztočily, jsem rád, že píšete na 736 nebo 736 300 888, tak 736 300 888. Spojení na nás, dobrý den, zahrajte prosím, Jenda z Vysočiny píše, zahrajte prosím Na zahřátí, píseň od Korna Windsurfing, díky, pěkný den. Tak Jendo, mám je tady a další prosba, dobrý den, zahrajte mi moji oblíbenou od Elo, Don't Bring Me Down. A bude to pro všechny, kteří jsou v práci a poslouchají jako vždycky tohle skvělé rádio. Tak jak s oblibou říkám, jsme k službám, Jiří Korn a teď Elo, Don't Bring Me Down.

Windsurfing, a to byl Jiří Korn, tak jak jste chtěli, tak zdravíme na Vysočinu. Máme tady 12. květnové dopoledne a na Bontonu písničky na přání. Dobrý den, zahrajte mi o tabi moji srdcovku Dancing Queen a bude to pro moji kamarádku, tak trošku záhadně to tady psané, bude to pro moji kamarádku do práce, kterou zdravím a dorazím zítra. Tak tohle je se vzkazem a ještě něco, dobrý den, zahrajte mi od Bonnie Tyler, prosím něco rychlejšího. A bude to pro všechny, kteří nenávidí zimu, která je tady. Je tady napsáno, napsala nám Janča, takže od Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, od aby tohle, jejich obrovský hit, tehle slavné skandinávské kapely, tak Dancing Queen.

0: Holding Out for a Hero, to byla Bonnie Tyler na Bontonu. Zájem by tu byl dneska opět o Věru Špinarovou, tak nabízí se tady hit Kouzlový lejch čar. Je to tady nachystané. Dobrý den, zahrajte mi prosím něco od Věry Špinarové, jako vždycky bude to pro dobrou náladu pro všechny Bontoňáky, děkuji. A další prosba, ahoj Bontone, tady Pája, zahrajte mi prosím nějakou letní písničku od skupiny Mirai, bude to pro všechny, kterým se stíská po létě. No tak jo, tak posíláme, myslím, že to je ta letní ze všech nejletnějších, posíláme tu letní jahodu, budou Mirai a bude i Věra Špinarová.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen.

kapely Mirai, to byla Jahoda tady na Bontonu a my jsme v polovině písniček na přání. Tak píše nám Eva, dobrý den, zahrajte prosím Víču Vávru, jakoukoliv písničku, nějaký velký hit a bude to pro ty, kteří jsou v práci, díky moc. A pak ahoj Bontone, zahrajte prosím pro mého manžela nějakou pecku od Dalibora Jandy, bude to pro něj do práce a k jeho nadcházejícím narozeninám, které všichni budeme slavit o víkendu. No taky jo, dejte si na tom samozřejmě záležet. Sešlost bude veliká, ať vám to aspoň trochu klapne s počasím, i když ono se to moc nemá měnit na víkend, pokud budete mít nějakou venkovní grilovačku, ale samozřejmě všechno nejlepší. Oslavencovi klidně ještě napište, třeba ve čtvrtek, pátek a zmiňte narozeniny a další podrobnosti rádi přidáme. Teď Víťa Vávra, holky z Gimplu.

Hezký den s rádiem Bonton.

na Bonton, k té víkendové oslavě Dalibor Janda lehce po půl jedenácté. Tak příjemný den, další vaše SMSky jsou tedy díky za ně. Dobrý den, zahrajte mi Petra Kotvalda, bude to pro všechny, pro vás na Bonton, díky moc. A pak jedna specialitka, dobrý den Bontone, zahrajte mi prosím od Toma Jonese nějakou písničku ke krásným kulatinám pro mého manžela, díky moc, právě teď vás poslouchá. Tak pro manžela dáme Help Yourself. Tady je Tom Jones, krásnou oslavu.

Dívej se, jak jsem tvůj, to byl Petr Kotval, čistě náhodou. Nedávno jsem vlastně pro Bonton, pro Legend, dělal rozhovor s Petrem Kotvalem, kterého jsem viděl poprvé a bylo to těsně fajn, bylo to moc a moc fajn, sympatiák. Tak kdyby náhodou jste chtěli, tak si výsledek můžete dopřát samozřejmě na YouTube Rádia Bonton a nebo na YouRadio Talk. Tak my si dáme jedno z posledních přání. Dobrý den, zahrajte pro všechny fanoušky 80. něco od Sandry. Díky moc, píše nám Peťa a dál ahoj Bontone. Zahrajte prosím cokoliv. Bude to pro moji lásku, kterou jsem dlouho neviděla, moc na ní myslím. Tak tady je to jedna velká záhada, napsal nám Láďa. Víte co, my si dáme toho Maniaka. Dáme si hit Maniak, bude Michael Sembelou a teď Sandra a její pomalá Laurina.

tři zeminy. A to byl Michael, jsem Belou, my tady máme závěr písniček na přání. Ono se sem víc nevejde, protože Phil Collins na Another Day in Paradise, to je v plánu. Dobrý den, zahrajte mi právě tuhle píseň a bude to pro všechny, kteří vás poslouchají a přijou si daleko lepší počasí. Ano, to, jako je tady zmiňováno dneska mnohokrát a ještě my to budeme samozřejmě zmiňovat i po 11. hodině, protože budeme sondovat, jak dlouho nám tahle zima, tyhle teploty pod 15 stupňů vydrží. Dáme si Another Day in Paradise plus Dobrý den. Zahrajte prosím pro všechny, kteří mají rádi slovenského zpěváka Karla Duchoně. Výborně, dlouho jsme neměli, tak si dáme Mám tě rád tady na Bontonu. A to je vše z těch dnešních písniček na přání. Tak budu rád, když se ozvete a když napíšete zase zítra 10. 11. jako vždycky písničky na přání na 736 300 888, to znamená přání SMS-ková. Tak za chvilku samozřejmě dáme počasí, po 11. jedeme dál spolu a teď Karel Duchoň.

0: solový hit Phila Collinse za minutu 11. hodina. Jaké bude počasí?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Máme pankráce, takže to bude studené. To znamená teploty. Dnes se mohou dostat maximálně na 10 až 14 stupňů Celsia. Čeká nás proměnlivá, přechodně velká oblačnost. V Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami. Zítra to bude dál velmi podobné s tím, že to zítřejší ráno. Tak někde může jít až do mínusu, to znamená zítřejší ranní teploty velmi nízko, na 3, 2, 4 stupních Celsia na různých místech Česka. No a zítra to bude podobné, méně přeháněk a občasné polojasno. Takže zítra maximálně 13 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Milan Bílek.
0: Příjemné dopoledne, 11. hodina je tady. Posílám Jennifer Rush, Reddy Kirken a teď i Helena Vondráčková.

0: Rain Begins to Fall, slavný duet 80. let na Bontonu. To byl German Jackson Piazza Dora. Tak čeká nás taky fotbalový šampionát. Ano, v červnu. Velká fotbalová zábava, no a fotbalová reprezentace zveřejnila širší nominaci pro mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Právě tam se bude hrát. A figuruje v ní taky útočník Tomáš Chorý, kterého po excesu v sobotním derby Slavie vyřadila z kádru a mezi 54 jmény je taky obránce Slavie David Douděra, kterého stihl v Edenu stejný osud jako Chorého. No a ještě přidám, že rozšířený seznam hráčů, ze kterého vzejde finální podoba 26 členého výběru, jenž odjede na světový šampionát, vznikl během posledních dnů. Tak ať to klapne, držíme palce, no a pokud, nebo ne pokud, ale dívám se, že 12. června vyrážíme na první zápas proti Koreji. Tak to bude velké fotbalové dobrodružství, šampionát, vždycky skvělá podívaná. Za chvilku vítává vábra Yubi Forty od Michala Davida, hit Život je náš.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: kvality. XXX Plus do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Red Red Wine, houpavé reggae, UB40 s námi na Bontonu. Tak snažíme se tady na Bontonu taky kolikrát proniknout do té hitparádové minulosti, historie. Většinou to jsou 60. a 70. léta, ale teď se dívám, že takhle začátkem května, to už jsou skoro třetí hory, začátkem května roku 1958 na celém světě začala vítězit píseň All I Have to Do Is Dream od Dua Everly Brothers. A je to jedna z nejznámějších skladeb historie rock'n'rollu a také popu a známe ji všichni. Píseň vyšla v roce 1958 a okamžitě se stala obrovským hitem a je to vlastně jediný hit v historii, který byl zároveň na prvním místě ve všech tehdejších žebříčcích, ať už to byl pop, country a nebo rhythm and blues. Nádherné vokální harmonie Dona Phila Everlyových, které doprovází ikonické tremolo té elektrické kytary Chet Atkins. Navždycky paráda. To byly Everly Brothers a takhle v květ.

0: Bonton doprava.
1: Hezké dopoledne, podíváme se, jak nám to jede. Pozor si právě teď, třeba dávejte na D1, ale počkáte si jenom pár minut, nic velkého to není. D1, 8 a 6 kilometr samozřejmě ve směru na Prahu, pak tady máme další místo na Pražském okruhu, 15 až 19 kilometr ve směru na letiště, tam máme teď menší kolonu, no a pár minut si počkáte také na D8, 3 až 1 kilometr, to znamená opět na příjezdu do Prahy. Ať vám to jede dnešním dopolednem, posílám Anuka, za chvilku i Mary Head, One Night in Bangkok.
0: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Hezké poledne vám přeji, 12. hodina, tak čeká jí nás podprůměrné teploty. Dorazili ledoví muži, tedy ten první z nich je tady, máme Pankráce. Eno a dnešní odpolední teploty se vyšplhají maximálně na 13 stupňů Celsia, ale ten průměr v dalších dnech bude hodně nízko, většinou kolem 10 postupně až 15. V noci při vyjasnění budou teploty klesat k nule, ve středu lokálně pod bod mrazu, no a ve vyšších polohách a na západě země se navíc může také objevit sněžení. Podprůměrné teploty by měly na většině kontinentu, včetně Česka, přetrvat až do konce týdne. Tak s tím počítejte. Po 12. hodině je Bengals. Mirožbírka, Fair Play.
2: Život nehrá fair.
1: A nebo balet.
0: Bonton a Milan Bílek.
1: Hezké poledne, máme úterý 12. května a minutu po 12. A já vám posílám prostě sbírku velkých hitů. Soul Sister Lenka Filipová nebo teď Baltimora a tady je hit Tarzan Boy.

0: Kytar na Flame a to byly Bangles se svým věčným plamenem tady na Bontonu. Vy si možná říkáte, proč zpívají a co to je ten věčný plamen. No tak prý to byly dvě věci, ten skutečný věčný plamen u hrobu Elvise Presleyho v Gracelandu a taky vzpomínka Billyho Steinberga na červené světlo v synagoze, kterému se taky říkalo věčný plamen. Jinak je to jedna z nejslavnějších balád, byla americké divčí rockové skupiny Bangles, vydaná v roce 1989 a dodnes drží rekord jako nejúspěšnější hit čistě ženské kapely historii. Tak mám pro vás taky balet Mike Oldfield a do toho úterního studeného odpoledne i Mekyš Birka, Fair Play.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: balet na Bontonu o půl jedné. Hej, pane disc jockey, taky Celine Dion mám pro vás. New Day, hezkou, ale teď pojďme na silnice.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Doufám, že vám to jede v celku obstojně. Tím dnešním úterním odpoledním pozor si dávejte teď na trase Turnov Praha. Máme tam odstavené porouchané vozidlo, je to na 7. kilometru ve směru z Turnova. No a ještě připomínám ulice Mostní Kralupy nad Vltavou v okrese Mělník. Tam máme dvě nabourané osobní auta a situace právě teď je řešena policií. Tak šťastnou cestu vám přeji. A měl bych pro vás taky jeden skvělý nápad. Tady je Aneta Langerová.

Ježi, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl ve sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Judy Hezkom, to byla Celine Dion na Bontonu. Tak počasí nám do kdečeho háže vidle do konce tohoto týdne, ale doufejme, že ten další už bude stát za to. Konec konců ta dlouhodobější přepověď říká, že by od příštího týdne měly teploty nahoru a mělo by se na nás počasí trochu usmívat. To znamená, že by mělo být hezké počasí i na akci, kterou mám rád, to je Open House Praha. Je to festival otevřených budov, který letos proběhne v termínu od 18. do 24. května. Je to 12. ročník svátku vlastně městské architektury. No a ten zdarma zpřístupní více než 100 budov a taky prostor na celém území hlavního města. Je to tedy víceméně ryze pražská akce, takže v týdnu od 18. vás čeká doprovodný program. Jehož součástí jsou debaty, přednášky, procházky, další akce. Ale vy se hlavně můžete podívat do velmi zajímavých budov, kam, pokud vás to zajímá, není přes rok víceméně přístup, co hezké, tak není třeba se předem registrovat. Některé dobrovolné akce, registraci a nákup vstupenek vyžadují, ale jich jenom pár, čili je to zdarma, otevřené právě pro vás. Tak Open House Praha 2026, máte-li chuť, po tím toto hledejte na webech a najdete během chvilky. Už za chvíli Alfa Vel Mandraže, taky Leona Machálková, Galaxie přání.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Hezké odpoledne, jaké počasí nás čeká, zejména odpoledne. Právě dnes občasné přeháňky, zejména ve středních Čechách, v těch nadcházejících hodinách. Teploty se mohou dostat dnes maximálně na 12-13 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy středeční ráno, bude velmi studené, někde může i mrznout. Zítřejší odpolední, ale by se nám trochu měly polepšit a mělo by se lehce oteplovat. Mohly by se dostat až na 15 stupňů Celsia. A velmi proměnlivé a vlastně taky studené to bude i ve čtvrtek a pak další den v tomto týdnu. Tak počítat s tím, za chvilku Shakira, ale taky Jiří Korn, to je, co snídá. Dáme si Pink Try. A právě Shakiru Whenever, Whenever.
0: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Hezké odpoledne za minutu, 13. No a teď po 13. nebo kolem 13. Vašek Neckář, Madonna. Za chvilku další víkendová radost, která nás čeká, no ale ze všeho nejdříve, štěstí je krásná věc. Tady je Richard Miller.

Dobro pisom tichou.

0: co snídá, to byl Jiří Korn, hit, který vyšel v tom sametovém roce, v roce 1989, konkrétně na albu Disco.cz a později taky na různých dalších kompilacích. Tak to byla čerstvá diskotéka konce 80. let o zamilovanosti. Za chvilku Karel Zich a taky Bing Try.
1: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Karel Zich na Bontonu a máš chuť majoránky. Tak co nás čeká za další hezkou akci? Za pár dnů jsou to svatojanské slavnosti na Valis. Krásně nasvícené s velkou atmosférou přímo v centru Prahy. No a ty se konají v Praze vždy v předvečer svátku 15. května. Tedy svatojanské slavnosti jsou oslavou vlastně nejznámějšího českého světce a taky Pražana svatého Jana Nepomuckého, mimo jiné patrona všech lidí od Vory. A jedná se o největší barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu v Praze s 300letou tradicí. Takže kdyby náhodou jste chtěli, je to výjimečná událost, kterou si myslím nemůžete nechat ujít, pokud budete poblíž. V barokní době patřila tahle slavnost k největším a nejvelkolepějším oslavám a sjížděli se třeba na ní poutníci ze všech koutů země. Tak můžete se toho účastnit přímo u Karlova mostu v Praze. Ano, jak jsem říkal, hezky nasvícená událost akce, ať vám aspoň trochu vyjde počasí, nebo nám, pokud právě na tuhle akci zamíříte. Za chvíli Eros Ramazzotti, Anastasia, Standa Hložek, Petr Kotval, čili dva duety před námi, to je Shakira a Whenever, Wherever.

Klasika Lucie, to byl Panic, 12 minut po půl druhé. My jsme dneska rozdávali nejenom na vaše přání velké hity 80. let, těch tady pro vás máme požehnaně, ale teď před 14. Třeba jedna slavná, je to jedna z těch nejslavnějších balad 80. let a proslavila se hlavně jako hlavní milostné téma kultovního filmu Top Gun s Tomem Cruisem. Tady už asi tušíte Berlin a Take My Breath Away. Tenhle hit získává Oscara a taky Zlatý globus za nejlepší filmovou píseň. Tak zpátky do 80.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Příjemné odpoledne vám přeji, tak budou tu přeháňky na různých místech České republiky, zejména teď aktuálně ve středních Čechách. Počítejte s tím, aktuální teploty ty odpolední budou docela nízko, maximálně na 13 stupních Celsia, zítra to bude podobné, přeháňky budou postupně ubývat, ale na stranu druhou nás čeká zítra docela, nebo někde určitě mrazivé ráno. No a pozítří scénář se bude opakovat a vlastně až do konce týdne to bude takové studené, tak s tím počítejte. Na Bontonu za chvilku Palo Habera jediná.
0: Rádio Bonton a Milan Bílek.
1: Dáme si další víkendové lákadlo, které tady pro vás mám, no a z muziky dál třeba Richard Marx, nebo teď Adresa já, Adresa ty, a to je Marika Gombitová.

Right Here Waiting, a to byl Richard Marx se svojí velkou baladou. No a teď jedna z těch čerstvých zpráv, a myslím, že to je zpráva dne. Disciplinární komise potrestala klub SK Slavia Praha pokutou ve výši 10 milionů korun. Odehrání 4 utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0-3 kvůli nedohranému derby se Spartou. Jenom přidám, že ten sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3-2 pro domácí kvůli vniknutím fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Tak už za malou chvíli opět doprava, taky YouTube, anebo Kristýna Stonka.

0: umělecké kvality. XXX do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
9: Nejlevnější pneu.cz.

0: Rádio Bonton doprava.
1: Máme 2 minuty po půl třetí a podíváme se na dopravu. Pozor si dávejte v ulici Frajova v Praze, tam máme 2 nabouraná osobní auta. Takže projíždějte tímto místem opatrně, dále Slaný okres, Kladno, odstavené porouchané vozidlo v tomto místě. Šťastnou cestu vám přejeme. Bude tady Bruno Mars, je tady taky Lucie Bílá a její neposlušné tenisky.

0: Not Me, a to byl Bruno Mars tady na Bontonu, tak nejenom já jsem změnil outfit při cestě do práce, ale jak se dívám, tak je Markéta Majerová. Že jo, ten kabátek si vytahla, který už původně měl být ve skříně.
1: No jasně, ten už patří jako do zimní sekce, ale venku ledový muži řádí. Jsem ráda, že ho mám.
0: Nevíš, čím to je, že to pravidelně každý rok funguje, ten Pankrác a Rváč Bonifác, to je nějaká jako fronta, která se sem přižene vždycky na ty tři dny přesně?
1: Nevím, já jsem to včera studovala, jako na internetu jsem si to hledala, protože mě to taky zajímalo. Tam jsou furt odkazy na pozorování, které trvají už desítky let.
0: Ano.
1: Ale jako vysvětlení toho, proč se to děje, to tam není nikde. Jo, takže nevím. Odpověď je nevím, ale je to tak.
0: Já to budu zkoumat a zítra možná k tomu něco řeknu, ale až zítra, tak se mějte a po 15. hodině Markéta Majerová. Užijte si to.
1: Ahoj, nezmrzni.

0: A Black. A mrkneme na to, jak bude zítra.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak v noci na zítřek teploty vážně nízké, většinově plus 2 stupně, leckde to klesne k nule a těsně pod nulu. Středočeský kraj by měl držet plus 5 stupňů a zítra přes den oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť a denní maxima 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné úterní odpoledne vám přeji, máme tady prvního zmrzlíka, pan Kráce, ti dneska slaví svátek. Venku to vypadá tak, jak to na ledové může vypadat má. Prostě je to tam ostřejší. Náhlá zima, ostrý vítr, no nedá se nic dělat, pár dní to musíme vydržet. Když se podívám na dnešní datum, tedy 12. května, tak vidím, že se staví mezinárodní, že se slaví Mezinárodní den ošetřovatelek a Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. A za oběma dvěma dny tak trochu stojí Florence Nightingaleová, tak za chvilku si řekneme víc. Do té doby například Cher, anebo teď Bee Gees, tak hezké odpoledne s Bontonem. We'll be right back.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, je 15 hodin 13 minut a jak už jsme si říkali, slaví se Mezinárodní den ošetřovatelek a ten se slaví právě dneska proto, že dneska v roce 1820 se narodila ve Florencii Florence Nightingaleová, která jako první mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá dodnes a proto v dnešní době slaví všechny její následovnice, tedy zdravotní sestry, svůj den, bez ohledu na to, v jakém zdravotnickém oboru působí. A když jsem se dívala na Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, tak ten je taky určen k výročí narození této Florence, protože ta stála u zrodu vlastně celé hygieny a bohužel část svého života byla upoutána na lůžko právě kvůli chronickému únavovému syndromu. Takže nejen za Mezinárodním dnem podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, ale i za Mezinárodním dnem ošetřovatelek stojí datum narození 12.5.1820 Florence Nightingaleové. Tak dobře, teď to víme a dáme si Black.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.

0: Pontón doprava.
1: 15 hodin 30 minut, pozor si dejte v tuto chvíli na silnici 117 v obci Letiny, okres Plzeň-jih, je dopravní nehoda a další dopravní nehodu tady máme hlášenou ve Frejově ulici v Praze, tam se srazila dvě osobní vozidla. Kamkoliv jedete, jeďte prosím pěkně opatrně.

0: Krásné odpoledne s rádiem Bontony, 15 hodin 41 minut a zrovna jsem tady narazila na titulek Pražské hlavní nádraží se dostalo mezi světovou elitu. Tak koukám dál, jde o nový žebříček britské společnosti All Clear a ten hodnotil prémiové služby na 40 významných vlakových stanicích. Naše Pražské hlavní nádraží obsadilo sdílené 12. místo, jde o žebříček stovky a zařadilo se po bok londýnského a belgického nádraží v Antwerpách. No prosím. A to hodnocení sledovalo například, jo, já úplně žasnu, já se tam asi budu muset teď podívat, jak to tam teď vypadá. Kvalitu čekáren, nabídku restaurací, množství obchodů, hotely v okolí i recenze cestujících. A Praha zaujala hlavně kombinací historické architektury, tak o tom žádná, a moderní odbavovací haly. A cestující prý oceňují zejména výzdobu interiéru a kontrast mezi starou částí budovy a současným pojetím nádraží. První místo v tomto žebříčku získal Curych, za ním následovala japonská nádraží v Osace, Kyoto, Tokiu a pro Prahu je to umístění ve druhé desíce, připomeňme si, má 12. sdílené místo, vlastně velmi dobrou vizitkou. A jenom si připomeňme, že největší české nádraží bylo otevřeno už v roce 1871 a později bylo doplněno o secesní Fantovu budovu. Takže já blahopřeju pražskému hlaváku, že se takhle hezky umístil, budu se tam brzy mrknout a za chvilku to pro vás budu mít Adél anebo Ilonu Čákovou, tak hezké odpoledne s Bontonem.
1: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.

Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, blíží se 16. hodina, po 16. třeba Helenka Vondráčková. Už zase tančíš sám. Taky Xindl X. Tady

0: jak jsme na tom s tím, jak budem?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Chladno, no, oblačno, zataženo, zítra místy přehánky nebo občasný déšť, denní maxima většinově 12 stupňů, místy až 16.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: umělecké kvality. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Radio Bonton a Markéta Majerová.
7: Krásné odpoledne vám přeji, minutka po 16. hodině, 12. květen, svátek slaví Pankrác, tedy první z ledových mužů. Zítra je Servác, pozítří Bonifác a pranostika říká, před Servácem není léta, po Serváci zmrazí veta. Tak to jsem na to zvědavá a pevně v to doufám, i když jak se tak dívám na tu teplotní tabulku, tak vážně dneska kosa a pak už ty teploty stoupají. Tak třeba to vyjde. Za chvilku nám rozhodně vyjde George Harrison, Anaka a začínáme s Ricky Poverym.

0: 16:19 jste s Rádiem Bonton. Máme 12. května, tedy Pankráce, prvního z ledových mužů. A já tady hledám, kde se to vzalo, že jsou ledoví muži. Tak meteorologové potvrzují, že v polovině května se na teplotních křivkách pravidelně objevuje pokles průměrných teplot, což je projev takzvané singularity, tedy meteorologického jevu, který se opakuje v podobném čase. A v tomto období se často mění cirkulace vzduchu. Do prohřáté střední Evropy se začne propadat studený, často i vlhký vzduch z polárních oblastí. A dělá to prostě rok co rok. Proto ledoví muži, tak teď už to víme, zítra ještě Servác a pozítří Bonifác a pak už z toho snad budeme venku.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

kolony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Rádio Montun, doprava.
1: 16 hodin 33 minuty, dejte si pozor, v ulici Slunečná v Praze. Hoří tam dům, je tam neprojezdná komunikace, koukám, že to je tady kousek od rádia a je to těsně před křižovatkou s ulicí Počernická. A další potíže jsou v Táborské ulici v Praze, tam se srazila dvě osobní vozidla a na Pražském okruhu, pokud jedete z D1 na Ruzyni, tak těsně za sjezdem na Písnici Dolní Břežany je v jednom z jízdních pruhů odstaveno vozidlo. Kamkoliv jedete, jeďte prosím pěkně opatrně.

17 hodin, minutka k tomu, za chvíli se můžeme těšit třeba na Michala Davida. Taky bude Eva Farná.

0: a zítra budou ještě přehánky.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Vidím tady oblačno, je zataženo místy přehánky nebo občasný déšť, denní maxima 12 až 15 stupňů. A pozor, v noci na zítřek teploty nejčastěji kolem 2 stupňů, ale mohou být i nižší, mohou padnout i pod nulu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je chvilka po 17. hodině, je 12. května a já se dívám, co se právě dneska stalo. Tak otvíraly se muzea. V roce 1883 bylo otevřeno Muzeum hlavního města Prahy, v roce 1936 otevřeno Muzeum Bedřicha Smetany v Praze, pak je to taky takový den tramvají. V roce 1902 v Mariánských Lázních byl zahájen provoz elektrické tramvaje a v roce 1905 v Praze byl ukončen provoz koně spřežné tramvaje, a to na posledním existujícím úseku z Křižovnického na Malostranské náměstí. A teď jsou před námi olympici, Robbie Williams a začne Miroslav Žbirka. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: 17:24, hezké úterní odpoledne vám přeji. Podíváme se na dnešní oslavence, těmi jsou Pankrácové. Pankrácové vás teda není moc. Podle v době posledního sčítání lidu jste byli 4, takže všem 4 Pankrácům všechno nejlepší. A musím říct, že se výborně vyznáte v humanitních vědách, se tady píše. A i když psychologii ovládáte na jedničku, tak ne, že byste to nějak extra řešili, jo. Máte prostě dost silný individualismus v sobě, dokážete být nekompromisní, občas je s vámi i těžká domluva, ale nakonec si dáte říct. Takže Pankrácové, užívejte svůj svátek, všechno nejlepší vám přeji.
1: Edo, zase mám tak těžké nohy.
2: V lékárně jsem koupil Vesvein.
1: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
2: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
1: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Tak už se nám zase blíží 6:45. Máme úterý 12. května a svátek slaví Pankrácové. Jsou mezi námi podle posledního sčítání lidu 4. Koukejte si to i tak, pánové, pořádně dneska užít. Máme tu prvního ledového muže, tak ještě dvě noci musíme nějakým způsobem zvládnout, hlavně ty rostlinky, aby to zvládly. Většinově má být v noci kolem 2 stupňů nad nulou, ale místy to klesne na nulu i lehce pod nulu. Tak uvidíme, držme si palce, užijte si krásný úterní večer, zítra ve 3 se zase na vás moc těším a teď vás tu nechám ve společnosti například kapely Chinasky, bude Barbara Streisand, Eláni a začne Miley Cyrus. Hezký podvečer a večer přeji.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio
1: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku, pan Tomáš Navrátil. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Loni jste měli reklamní, dá se říct, akci na Vltavě a plul tam doslova Teramar. Zaujalo to samozřejmě média, ale já bych rád věděl, co to bylo. Byl to Teramar obojživelník, nebo jak to bylo? Já jsem to totiž nevěděl, takže já bych rád věděl, o co se vlastně jednalo.
2: Tak jednalo se o to, že chceme jít netradičníma cestama s marketingovými cestama. Na českém trhu je více jak 70 značek a pokud bychom dělali tradiční marketing, kdy bychom chodili do televize, do rádií a do printu, tak samozřejmě tam všichni chtějí být a ten zásah a oslovení těch našich zákazníků je mnohem složitější. Proto chceme jít vlastní cestou a to bylo příklad v loňském roce, kdy jsme použili uvedení nového modelu Cupra Teramar na český trh netradiční cestou a uvedli jsme plovoucí Teramar, který oslovoval české zákazníky a je mezinárodní.
1: Ale vy jste vybrali perfektní místo, a to zase vím, a to byl Karlův most. To taky mělo nějaký účel.
2: Zvolili jsme Karlův most z důvodu velké návštěvnosti. Během té dne, kdy jsme měli tu výstavu, prošlo více jak 150 tisíc lidí a stávalo se, že se stalo větší atrakcí, než je právě ten Karlův most.
1: Tak odpovězte mi, byl to obojživelník nebo ne?
2: Nebyl, bylo to čistě marketingová akce.
1: Takže normální Teramar nepluje po vodě.
2: Nebyl speciálně upravený, abyste ho mohl řídit. Tak byste musel mít kapitánskou licenci, kapitánský řidičák a proto samozřejmě to byl jeden z důvodů, že Cupra je taky o technologiích, kdy jsme demonstrovali, jak jsme schopní a poprvé v České republice a poprvé i na světě jsme přivedli takovýto vozidlo.
1: No a letos samozřejmě jste připravili zase novinku.
2: Je to tak, jelikož Praha má jednu důležitou unikátní věc a to je ta scenérie, to znamená Praha, řeka, Vltava patří k sobě a proto chceme 11. až 14. května poprvé v České republice přivedeme plovoucí paddlekurt a bude možnost českým lidem ukázat plovoucí paddlekurt, budou si ho moc vyzkoušet a opět to používáme na uvedení nového modelu na český trh, čistě elektrickou Cupra Raval.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal za značku Cupra její ředitel, pan Tomáš Navrátil. Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech věsta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dárci tiše vzlétnou, vy nevím.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: plnou nádrž, prosím.
1: Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem znám mých míst. Doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

strašnictví známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Radio Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, by mohla být 15 000 korun. Digitalizované vyřizování této dávky, které se mělo spustit od července, by se ale mělo odložit. Pražská teplárenská zatím neukončila dodávky tepla. V reakci na aktuální ochlazení je naopak posílila. Například teplárny Brno oznámily, že kvůli ochlazení taktéž obnovují dodávky tepla a vody. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje a zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. A dnešek přinese hodně oblačnosti, ráno a večer se ale místy může na chvíli ukázat i obloha. Na severu a v horách čekejte spíš přehánky častěji, jinde zaprší spíše ojediněle. Teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu bude o něco chladněji.

nereza, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondře Albrecht. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, by mohla být 15 000 korun. Digitalizované vyřizování této dávky, které se mělo spustit od července, by se ale mělo odložit. Pražská teplárenská zatím neukončila dodávky tepla. V reakci na aktuální ochlazení je naopak posílila. Například teplárny Brno oznámily, že kvůli ochlazení taktéž obnovují dodávky tepla a vody. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje a zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. A dnešek přinese hodně oblačnosti, ráno a večer se ale místy může na